0: strašne smo na folkeric.
1: Práve, práve, pravcov je skup.
0: Ale ajde, my vašoj duši neka paše.
1: Kujem.
0: Recite, idemo na rodnjake do 22. prosuti novote.